0: veci tu luci capitoli, veci, vidi casi e veci li vau formou.
1: Namo drebne bis la tes lunce planes vela, se quorsku všemu od vieku. Přemocno úní ze síle náka, nevklidu květin rosa od vieku. Z květin úně pokojná, co věčný a tichý dík víš stoupá od vieku. Pod korou skal a půdy oheň věčný strahuje se od vieku. Ostrmé před vlny moře se příští v trpělivé zkáze od vieku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od vieku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní boží bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny je pobité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou a

0: že jsem udrbaně jaký větší úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
1: Pleklo